už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
2: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
2: Rádio Hana. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
3: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Hana,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tohle je rád.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
0: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Hradci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé párty, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže

0: Chtěl jsem říct, že Rádio Hana je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Ahoj, dobrý den, děkujeme, že jste s námi. Jak se dneska máte? Hvězdná poselství našeho dvorního astrologa Tondy Baudyše jsou tady, ahoj.
1: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, normální prázdninový týden, trochu chaos, nějaká sentimentalita ve středu, ve čtvrtek, ale suma sumárum je to budiš pochváleno. Lidé, kteří jsou vnitřně na tom dobře, na tom mohou být určitě ještě lépe. Tam, kde je poptávka po seznamování, tak zejména víkend může být rušný s řadou překvapivých příležitostí.
0: Jednoduše normální prázdninový týden. Někoho čeká trochu punk, o víkendu pak prostor na lásku, na seznamování. A Tondo, na tomto týdnu je nejlepší, že...
1: To bude zvláštní odpověď, protože to nejlepší je vývoj intuice. Ono se to týká celého lidstva. To jsou taková období někdy během roku, někdy během dekády nebo dokonce století. Tady se domnívám, že to je příležitost, jaká se děje jednou za století a hledím na to s velkým zájmem, je to úplně mimořádné. Většina lidí si něčeho nevšimne, ale ono konec konců není třeba, aby lidé o tom věděli, protože ono to probíhá jako určitý update, aplikace na pozadí.
0: Užijte si prázdninový update i další hudební hvězdy v našem éteru. Náš pravidelný pondělní hlas, astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme, že vysíláš s námi.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte hudbu přes nějakou aplikaci v mobilu? A

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
2: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká. Místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Ráno je...

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Johana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ahoj, dobrý den, děkujeme, že jste s námi. Jak se dneska máte? Hvězdná poselství našeho dvorního astrologa Tondy Baudyše jsou tady, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, normální prázdninový týden, trochu chaos, nějaká sentimentalita ve středu, ve čtvrtek, ale suma sumárum je to budiš pochváleno. Lidé, kteří jsou vnitřně na tom dobře, na tom mohou být určitě ještě lépe. Tam, kde je poptávka po seznam, tak zejména víkend může být rušný s řadou překvapivých příležitostí.
1: Jednoduše normální prázdninový týden. Někoho čeká trochu punk, o víkendu pak prostor na lásku, na seznamování. A Tondo, na tomto týdnu je nejlepší, že?
2: To bude zvláštní odpověď, protože to nejlepší je vývoj intuice. Ono se to týká celého lidstva. To jsou taková období někdy během roku, někdy během dekády nebo dokonce století. Tady se domnívám, že to je příležitost, jaká se děje jednou za století a hledím na to s velkým zájmem, je to úplně mimořádné. Většina lidí si něčeho nevšimne, ale ono konec konců není třeba, aby lidé o tom věděli, protože ono to probíhá jako určitý update aplikace na pozadí.
1: Užijte si prázdninový update i další hudební hvězdy v našem éteru. Náš pravidelný pondělní hlas, astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme, že vysíláš s námi.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
0: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební

0: Hezké sváteční ráno ze studia, tohle jsou Roxette, hitovka Deluxe roku 1989. No a už bude 7 hodin, díky, že posloucháte taky v pondělí 6. července.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Anaka.

0: dneska Léto na Hané pokračuje. Dnešní dopolední výherní song je tohle. Až to uslyšíte kompletní a celé, voláte naše studio. Výborná italská káva vás čeká. A také finále do Bergama. Krásný víkend. Tak nás poslouchejte.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
3: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.

0: to nevyšlo doma v Británii, zkusil to v Německu, no a bác, už od roku 2017 je to hitmaker jako hrom. Novinka Toma Gregoryho se jmenuje Wreck, tady u nás na Hané v 7 hodin a 15 minut v našem svátečním speciálu. A bude Rick Astley, budou Činasky a také kapela Keen, přejeme pokud možno pohodové pondělní ráno.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbylová. Nalaďte si nás.

0: Na.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: tady je sváteční vysílání Rádia Haná. Dobré ránko, řidiči, pokud jedeme teď na Šumperk, Zábřeh a Jeseníky, čeká nás ode dneška zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná totiž dneska velká rekonstrukce. Opravuje se havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici. Budou tady řešit semafory i vlastně ruční řízení provozu, takže opatrně. No a je tady ručná křižovatka. Dneska to možná ještě nebude poznat ve svátek, ale jinak v týdnu to bude asi pěkně na velkou trpělivost. Chystáme o tom víc informací v našem zpravodajství, tak nás poslouchejte dál. Jinak Alphaville, Mňák až Džorpa, Robbie Williams už za moment na Hané.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Tady je Rádio Haná.

vlastně to bylo přesně v roce 2023, vzal ve své jízdě do roku 1984. Vlastně to je pořádná jízda strojem času. Jenže co by to bylo za osmdesátky bez pořádné rebelské romance, že? Představte si, že v téhle době zrovna jedete v takovém letním kabrioletu na plné pecky, vám právě hraje Macklemore a do toho vám třeba jako spolujezdkyně nasedne popová královna, aby vám i taťkovi vysvětlila, že už není malá holka. Ano, ladíme vás na další retro raní vlnku před zprávami s hitem od Madony Papa Don't Preach Nahané.

0: Možná jste se ze zvyku vzbudili do práce, tak ještě můžete v klidu poležet. Bude 8 hodin, je svátek, je 6. července.
1: Hit za hitem.
0: Zahrajeme skvěle.

0: tohle letní Love Story vystřídá náš výherní letní italský song. Tohle je on, ještě dneska dopoledne určitě někde zazní. Budete moci vyhrát pravou, voňavou italskou kávu. Já si ji zrovna dávám. A vy můžete mít taky pěkný balíček pravé italské kávy. No a k tomu samozřejmě se stát finalistou o víkend do Bergama. Paráda.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba zkrátka doma na Hané roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival dnes láká na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
4: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Groze a Petr Valčonov, karlovarskému publiku nikoliv neznámý. Tato dvojice v roce 2019 karlovarský festival vyhrála s filmem Otec.
3: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Moravská Třebová chce mít malebnější centrum. Od července proto spustila nový program na podporu oprav fasád.
5: Měli jsme hlasy vlastníků historických objektů památkové rezervace, které nemají statut kulturní památky, a vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci a my jsme jim tímto chtěli pomoct.
3: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun se splatností do 7 let. Podle místostarosty Václava Dokoupila se podle letošního zájmu ukáže, zda příští rok město vyčlení na program více peněz.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc zůstává v letní přípravě 100% a neporažená. Svěřenci trenéra Pavla Hapala během soboty zvládli hned 2 zápasy. Nejprve porazili nováčka nejvyšší slovenské ligy Banskou Bystrici 2:1, kdy se poprvé v sestavě blízkl klidným výkonem nový kamerunský obránce Stefane Noumbisie. Odpoledne pak Hanáci v omlazené sestavě nastříleli kanonádu druholigové Kroměříži a zvítězili jasně 5:1. Už 9. července vyráží Sigma ladit formu na herní soustředění do Rakouska. Tolik zprávy, díky, že posloucháte. Pěkné sváteční pondělí.

0: Italianské léto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Venku to sice vypadá, že obloha nutně potřebuje kapesník, protože nás čeká zatažený den s občasným deštěm a teplotami kolem 21. Slunce sice maká přes čas už od 5 ráno, po 9. večer zaleze, ale dneska se spíš bude schovávat. Ideální den se hodit do klidu. Teplotní průměr je téměř 20 stupňů Celsia a ten dneska splníme s přehledem. Víme, jak bude. Dneska oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Místy přeháňky.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Moravská Třebová úsek zcela neprůjezdný z důvodu padlého stromu, tak na Moravsko-Třebovsku hodně opatrně. Je to postaré u tunelu Hřebeč v té malé serpentíně. Zhruba 300 metrů dlouhá olejová skvrna na silnici na Dukelské v Bruntále, jezděte opatrně. U Mikulče na vozovce leží srna, může blokovat provoz. Dálnice 55, 35. kilometr odstavený kombajn pro poruchu. Aktuální policejní hlídky Olomouc-Ferstrova, v Mohelnici na průtahu, na D1 na trase Říkovice-Vyškov u exitu Ivanovice-Nahané, stojí v oseku nad Bečvou na D1 a taky v Kelči. Nohu z plynu, dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

posloucháte, tak samozřejmě asi dopoledne. Venku panuje takové počasí, no vlastně to není úplně špatné, když neprší, tak můžete ještě někam vyrazit. Máme pro vás skvělé tipy, ještě můžete zažít dneska jedinečnou atmosféru na helštínské pouti. Čeká vás dobové tržiště, tradiční řemesla, skvělé žonglerské workshopy, je to hodně, no a pláštěnu si můžete vzít sebou, nebo můžete vyrazit na Ratchenberg, kde je letní sezóna v plné proudu. Provedeme vás úžasnými prohlídkovými okruhy, tak vám přejeme parádní zážitky a pokračujeme s letní hitovkou od Will to Power, bude Alfarben, dáme také kapelu Jelen, ta bude mít co nevidět v Olomouci velikánský koncert, budeme mít na něho vstupenky.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

Představte si, že tenhle ten hit, který vám teď pustím, vznikl v pauze na špagety. Je jednoduchý, je chytlavý, pravděpodobně ho bezchybně zaspíváte i po třetím drinku na pláži, aniž byste museli vlastně znát nějaké slovo italsky.

0: Na telefonu je Pavla. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny diváky.
0: Diváky, tak dobře.
2: Italské léto na Hané.
0: Tak na co se teď díváš?
1: No, teď na čistou kuchyň, kterou jsem uklidila.
0: No tak blahopřeju, tak ty máš takové pracovní pondělí doma?
1: No, než nakrmím děti a tak.
0: Já jsem tam slyšel vzadu něco, tak kdo je doma s tebou?
1: Doma jsou dva kluci a táta, když je svátek dneska.
0: Jo, skvěle. No a počkej, takže kdyby náhodou vyšlo italské Bergamo ten víkend, tak ten víkend je pro dva, tak připlatíte nebo hotel, nebo prostě děti někam k babičce? Jak to bude fungovat?
1: No, asi bychom si udělali romantický víkend a děti by hlídali babičky.
0: Jo, jo, tak teď možná se by děšeně podívali na mámu, o čem mluví. Co ty máš, Pavli, radši? Kafe, nebo italský sýr, nebo těstoviny, nebo obecně všechno z Itálie?
1: No, tak určitě ty sýry, no. Ty jo, mám nejradši, ale káva ráno musí.
0: Jo, pravá italská kávička už je pro tebe připravená, protože ráno vždycky hrajeme o pravou italskou kávu, takže to pro tebe tady máme. Tak moc blahopřejeme a doporučuji ještě samozřejmě kompletně pročíst pravidla na radiohana.cz, protože je potřeba ještě o Bergamo se registrovat. Ale jinak si samozřejmě ve hře. Jinak si ve hře, moc blahopřejeme, kávička je tady připravená, tu si vyzvedneš u nás v rádiu každou středu. No a jak říkám, odkazuju na pravidla komplet, ať se na něco prostě nezapomene, ať můžeš je do Bergama na konci prázdnin. Tak moc blahopřejeme a chceš někoho pozdravit, nebo jak to máš?
1: Jo, tak zdravím všechny na Hrubé Vodě a v Hlubočkách.
0: Tak skvěle, moc blahopřejeme, no a přejeme ti pokud možno krásné prázdniny, krásné léto, ahoj.
1: Ahoj, mějte.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravasio. Ta

0: domů do kuchyně, jděte na ravazio.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: No a víte co, po soutěžním kole už mám pro vás další hudební nápovědu. Rigera, Do Tango di Nero, další skvělá osmdesátka. Zazní dneska někde, nechci vlastně říkat kde, ale může to být někde kolem poledne, třeba mezi 10. a 14. No. A bude se rád do těstoviny a dalšího finalistu do Bergama nabereme s tímhle songem. Tak si ho nasajte, navnímejte, No Tango di Nero, Rigera, dneska ještě brzy někde zazní.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: před chviličkou posluchač Zdeněk a hned jak jsem to zvedl, tak si to uvědomil. Říká, je, pardon, já jsem si spletl italského zpěváka se španělským. Je to tak? Malý chyták možná pro někoho z vás, kdo tak jenom na půl ouška poslouchá italské léto nahané, ale pokračuje.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No a po deváté Belinda Carlisle. Letní Ed Sheeran.

0: Následující hodiny někde zazní a balík těstovin, velká těžká krabice může být vaše. Tak čekáme na Rigeru a No Tengo Dinero. A teď máme zprávy 8.55.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve Špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Šoférům proto doporučujeme velkou trpělivost. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
4: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenal i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
3: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem. Sport. Velká cena Británie Formule 1 přinesla obrovské zklamání pro lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. 19-letý Ital na Mercedesu mířil za jasným vítězstvím, když ho 10 kol před cílem vyřadili technické problémy se zavěšením kola. Kvůli poškozenému monopostu navíc dostal přísnou penalizaci za traťové limity a propadl se až na 16. místo. První triumf v sezóně tak slavil Charles Leclerc na Ferrari před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Antonelliho náskok v čele seriálu se smrskl na 25 bodů. Tolik zprávy, teď už počasí a doprava.

0: počasí.
1: Dnes sice vytáhneme deštníky a teploty se zastaví na 23, ale nenechte se zmást. Oblačno, zataženo, občasná sprcha pro všechny a zdarma. Takový je dnešní plán, kdy se maximální teploty udrží kolem 21 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude spíše oblačný s přeháňkami. Letní počasí se naplno vrátí o víkendu. Vysíláme rychlé dopravní zprávy. Dobrý den za volant. Úsek staré cesty z Hřebče na Moravskou Třebovou v Serpentinách vedle tunelu je neprůjezdný. Na místě padlý strom, probíhá odklízení. Bruntál, ulice Dukelská, na vozovce asi rozlítý olej. Projíždějte opatrně. Frézování a pokládka nového asfaltu dneska v Prusinovicích směr Pacetluky. Provoz v jednom pruhu řízen kyvadlově semafory. Očekávejte zdržení. A pozor, D1 směr Brno před exitem Ivanovice nahne poruchané auto, D55 za exitem na Pajedla stojí odstavený kombajn pro poruchu na místě policie a obecně policejní hlídky na D1 Říkovice směr Vyškov u exitu Říkovice. Majáčky jste viděli z Lipníka nad Bečvou směr Přerov u Trnávky a na D55 před exitem na Pajedla směr Hulín. Dobře dojeďte.
0: Rádio Hana.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rok 1987, zpěvačka Španěl, hitovka Call Me. Několik dní sedí u pevné linky a prosí zoufale v tomhle hitu, zavolej mi, no klidně mi lži, ale hlavně mi zavolej. Převedeno do dnešní doby v éře smartphonu by se zpívalo něco jako vidím, že jsi online, přečteno před pár minutami, proč ti svítí ty modré faječky a ty mi nepíšeš. Tak to jen tak, abychom zasáhli všechny cílové skupiny s touhle skladbou. No a jinak Miraj a Eva Farná, Backstreet Boys a nebo třeba Dua Lipa už za moment. Zdravím Míšu, Jirku i Bohuše. Ti nám píšou na náš Facebook, co dneska dělají, jak se mají. Ano, podíváme se i na vaše vzkazy, připojíme a přidáme hlavně ty nejlepší typy, kam vyrazit. Buďte s námi. Sváteční Rádio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Rádio Haná,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu
3: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Radio Hana.

0: Vaše letní rádio, možná si na cestách o prázdninách povzdechnete Langer Than Life. Opravdu ty opravy silnic a čekání v kolonách jsou snad větší než samotný život. Je to tak, třeba v Olomouci letos v létě stavební práce a modernizace dvou klíčových křižovatek na náměstí Hrdinu a na křižovatce ulic Havlíčkova a Třída Svobody. Sledujeme to a hrajeme to nejlepší. Vaše letní rádio Hana za chvilku, Dua Lipa, Aerosmith nebo Milou. Hezké sváteční dopoledne.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Martina Turnera Hané a pozdravy našim věrným posluchačům, co jsou s námi na sociálních sítích. A dneska jsou v práci Lenka Uhlířová, vaří šunkofleky a spěchá na odpolední směnu. Bohuš Kopecký nastupuje na svoji osmičku. No a radím s Milenkou, žádné velké vymýšlení. Dneska je to čistě o práci, stejně jako včera. Jsme v tom s vámi, zahrajeme No Name letního Richarda Marxe anebo Zootropolis se Shakirou. Buďte s námi.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne.

že jsem ta jediná. Prostě ultimátní osmdesátkový návod, jak z někoho vypáčit vyznání lásky na první dobrou. Žádné chození kolem horké kaše, žádné zdlouhavé randění. Prostě to na mě vyklop a je to... Taylor Dane, milujeme osmdesátky v našem playlistu každou hodinu pro vás.

0: pořádně si ho zapamatujte, přinese vám krabici italských těstovin a k tomu finále víkendový pobyt v Bergamu. Itálie se blíží. Stejně jako zprávy.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní richtu, která pochází z poloviny 19. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti s polouzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovali maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z jasanového masivu. Ze Šumperska se podíváme na počasí, to taky zajímá všechny. Začátek týdne přinese zataženou oblohu, na většině území přehánky a odpoledne ojediněle i slabší bouřky. Podobný ráz počasí s občasným deštěm vydrží až do středy, kdy navíc pocitové chladno umocní čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zlom nastane během čtvrtka, kdy se začne vyjasňovat. Od pátku půjdou teploty strmě nahoru a o víkendu se k nám vrátí slunečné počasí s tropickými teplotami mezi 26 a 30 stupni Celsia.
1: Sport.
3: Obrovský poprask hýbe fotbalovým šampionátem. Americký útočník Folarin Balogun, který v zápase proti Bosně dostal červenou kartu za surový faul, smí v nadcházejícím utkání proti Belgii nastoupit. Disciplinární komise FIFA mu totiž udělila šokující podmíněnou milost na jeden rok. Podle agentury AP za fotbalistu u šéfa FIFA loboval přímo americký prezident Donald Trump, což vzbudilo vlnu kritiky. Belgický trenér Rudy Garcia rozhodnutí komentoval slovy, že si připadá jako na apríla. Tolik další nové zprávy a teď už počasí a doprava. Pěkný sváteční den.
1: Počasí.
0: Od pondělí do středy obloha hodí smutný obličej. Čekejte mraky, přehánky a bouřkový bonus. Teploty dneska 20 až 24, zítra 24 až 28, na konci týdne potom krásných letních 30.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Vysíláme rychlé dopravní zprávy. Dřínov, tady se srazila dvě auta, na místo míří policejní hlídka. Pokud jdete na Moravskou Třebovou po staré z Hřebče, tak to rovnou otočte, silnice neprůjezdná, jsou tady padlé stromy a odstraňují se. Bruntálsko-Dukelská ulice, klouzačka, na silnici rozlitý olej. Pokud jdete do zoo na Svatý Kopeček, už jsou tady kolony. Co se týče dálnic D48, Bělotín východ ve směru od Nového Jičína, porouchané auto, stejný problém, nepojízdní vůz na D1 z Ivanovic na Hané ve směru na Brno. A teď hlídky, jejich hodně. Policii potkáte na D1 na exitech Říkovice a Hulín Západ, dále mezi Říkovicemi a Přerovem na exitu Přerov. Na D35 si dávejte pozor za exitem Přáslavice a na exitu Litovel. Potom měří v Mohelnici na Družstevní, stojí v Držovicích za Olomouckou, stojí taky v Prostějově za Olomouckou. Policejní radary hlásíte z Hranic, z Horních Moštěnic, v Šumperku stojí na Jesenické, majáčky jsou ve Štěpánově u Šincláku a v obci Lípa přímo na kruhovém objezdu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: kapely Krištof. 91. narozeniny má dnes Dalaj Lama, na rozky slaví Jirka Macháček. Dneska je světový den polibků a samozřejmě máme dneska volno, sváteční den, připomínáme si upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Ano, ano, ano, obchody jsou dneska otevřené, aby se vám to nepletlo. Je 6. července, je 6.7. pro mladší ročníky, dneska je 6-7.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle je Rádio Hana.

dnešnímu svátku se můžeme úplně legálně tvářit, že vlastně taková neděle pořád, nikam nespěcháme. Šumperští Radečci to trefili naprosto přesně, dneska je zkrátka všechno v pořádku. No abychom tu vlastně pondělně nedělní pohodu dotáhli k pondělní dokonalosti, tak tahle hitovka od Lou Reeda, Vanessa St. James vám vlastně naservírují regulární Sunday morning a udělají hezký a pokud možno volný den ve společnosti Rádia Hana.

Radio Hana, nejslavnější představovací věta ve filmu Jmenuji se Forrest Gump a říkají mi Forrest Gump. Věděli jste, že si Tom Hanks vymyslel přímo na place a režisérovi se to tak líbilo, že ji prostě v záběru nechal? Říkám to proto, že filmový klenot s Tomem Hanksem Forrest Gump má dneska narozky, slaví 32 let od uvedení.

0: No Tengo Dinero. Až zazní kompletní, voláte naše studio, vyhráváte skvělé ceny.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u Podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Kokeno a Kverkus.
1: Sport.
3: Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
1: Počasí.
0: Pokud se právě díváte z okna a přemýšlíte, jestli jste se neprospali do října, tak mám pro vás dobré zprávy. První polovina týdne sice nabídne klasické gaučové počasí, mraky, přehánky, teploty 20 až 24. Do toho ve středu vítr, který otestuje kvalitu účesu a deštníku, ale od čtvrtka se vrací léto z dovolené. Mraky vyklidí pole, sluníčko zabere své pozice. O víkendu už budeme u vody regulérně tát při tropických třicítkách. Víme, jak se jezdí tady, karambol na D1 na trase z Říkovic ve směru na Vyškov, kousek za exitem Vyškov východ. Mačkanice v Dřínově, dvě osobní auta v sobě, žádné závodění, prosím, kolem nehody. Olejový skluz v Bruntále na Dukelské na 300-metrovém úseku, na Dukelské na silnici Olej, kluže to tam víc než na zimáku, kde dneska pomáhají a chrání. Policejní hlídky hlásíte z D1 u Kojetína, z Přerova i Hranic, dále stojí na D35 u Velkého újezdu, stojí v obci Slatinka, majáčky jsou v Bystřici pod Hostýnem, ve Valmezu, v Poličce i ve Svitavách. No a pozor, u Moravské Třebové stále leží padlý strom. Silnice je neprůjezdná, je to v Serpentínách po Staré na Hřebeč. Dobře, dojeďte!
1: Rádio Hana.

Fandíme z domova a držíme palečky našim závodníkům z VK Olomouc v Račicích, píše Petr. No a Soňa zase dneska sedí pod pergolou, poslouchá rádio a taky déšť. Dobrá volba, italské léto na Hané pokračuje, čekáme výherní song. Od Rigéry budou Miraj, Eva Mac.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: každý den skvělé ceny a finále cesta do Bergama jenom pro vás. Italské léto se teďka přesouvá do moravského Berouna. Na telefonu Naďa. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Naděnko, jak je v Berouně?
1: No, pod mrakem, ale neprší.
0: Aha, dobře. Už jste byla někdy v Itálii a kde po případě?
1: Byla, ale to už je fakt strašně moc dlouho.
0: No třeba?
1: Já si teď nespomenu. To
0: byla ta denní výhra.
1: Perfektní.
0: Jste spíš na kávičku, na těstoviny nebo na italský sýr?
1: Teď mají tři děti, takže spíš teda jsou na kávičku, ale spíš teda na ty těstoviny.
0: No tak blahopřejeme. Každou středu vydáváme o prázdninách tyhle parádní ceny. Doporučuji si určitě ještě přečíst kompletní pravidla a registrovat se na našem webu, ať máte to Bergamo jisté, ano?
1: Ano, ano.
0: Naděnko, z italské muziky, co máte ráda ještě?

0: To je v Itálii prostě velký hit.
1: Na léto úžasně.
0: No přesně tak, přesně tak. No. Tak moc blahopřeju, moc děkujeme. Děkuju. Těstovinky jsou vaše a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju moc a jak si mám pro ně přijet, nebo?
0: Hned se domluvíme, vydržte mi na lince, ano?
1: Dobře, děkuju
0: díky,
1: moc. Děkuju,
0: díky, nashledanou.
2: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
3: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: bude 12, voní sváteční oběd, anebo jste v práci, dáváte si rychle něco z krabičky. Hezké prázdniny, hezké léto, vaše letní rádio Hana hraje.
1: Hit za hitem.
0: Původu hodiny,

0: to patří také všem cyklistům a Olince Lounové. Pokračuje italské léto, někde v playlistu je ukrytý italský bard Riccardo Pogli z Toskánska. Výherní song vám odpoledne zajistí parádní svačinku v podobě velkého kusu, takové cihličky skoro, bych řekl, pravého italského sýra. Poslouchejte nás dál, máme zprávy.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba zkrátka doma na Hané roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival dnes láká na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
4: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Goše sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Groze a Petr Valčanov, karlovarskému publiku nikoliv neznámý. Tato dvojice v roce 2019 karlovarský festival vyhrála s filmem Otec.
3: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Moravská Třebová chce mít malebnější centrum. Od července proto spustila nový program na podporu oprav fasád.
5: Měli jsme hlasy vlastníků historických objektů památkové rezervace, které nemají statut kulturní památky, a vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci, a my jsme jim tímto chtěli pomoct.
3: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun se splatností do 7 let. Podle místostarosty Václava Dokoupila se podle letošního zájmu ukáže, zda příští rok město vyčlení na program více peněz.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc zůstává v letní přípravě 100% a neporažená. Svěřenci trenéra Pavla Hapala během soboty zvládli hned 2 zápasy. Nejprve porazili nováčka nejvyšší slovenské ligy Banskou Bystrici 2:1, kdy se poprvé v sestavě blízkl klidným výkonem nový kamerunský obránce Stefane Noumbisie. Odpoledne pak Hanáci v omlazené sestavě nastříleli kanonádu druholigové Kroměříži a zvítězili jasně 5:1. Už 9. července vyráží Sigma ladit formu na herní soustředění do Rakouska. Tolik zprávy, díky, že posloucháte. Pěkné sváteční pondělí.
1: Počasí.
0: Venku to sice vypadá, že obloha nutně potřebuje kapesník, protože nás čeká zatažený den s občasným deštěm a teplotami kolem 21. Slunce sice maká přes čas už od 5 ráno, po 9 večer zaleze, ale dneska se spíš bude schovávat. Ideální den se hodit do klidu. Teplotní průměr je téměř 20 stupňů Celsia a ten dneska splníme s přehledem. Víme, jak bude. Dneska oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Místy přehánky.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Rychlé dopravní zprávy jsou tady. Pokud jedete z D35 od Mohelnice na Olomouc mezi Unčovicemi a Křelovem nohu z plynu, jeden z řidičů tam zblízka proskoumal pevnost dálničních svodidel. Pravý pruh neprůjezdný, na místě je policie. Veselo je na Šternbersku v uvozovkách, je to směr Lipina na Nové Dvory. Jeden z motorkářů se projel se homem a zatáčku nedobrzdil. Do třetice D1 směr Brno, kousek za Vyškovem, další milovník středových svodidel tam zablokoval jeden jízdní pruh. Policejní hlídky na dálničním okruhu 35 na sjezdu Nemilany ve směru na Lipník. Pánové v uniformách vyrazili na Prostějovsko, jsou v Mořicích a pomáhají a chrání na D1 na sjezdu Kroměříž Východ a taky ve Valmezu. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké poledne.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Užívejte, užívejte. Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackanackyada.cz

nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
1: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
0: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: před 13. hodinou nám Lucie valí šrouby do hlavy na rádiu Hana. Hrajeme české pecky, ale i zahraniční hity. Tenhle parádně vyvážený mix pro vás máme připravený i po jedné hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se na krátké lásky tým.

už v další hodince rozjedeme další kolo soutěže Italské léto na Hané. Kdo ví, kdy to přijde? Já vám ale můžu prozradit, že si musíte dávat pozor přesně na tyhle tóny. Teď už zprávy počasí doprava, máme je dříve než ostatní. Je 12 hodin a 54 minut.

0: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve Špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Šoférům proto doporučujeme velkou trpělivost. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
1: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak, stany jsou letos na

0: Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
1: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem. Sport. Velká cena Británie Formule 1 přinesla obrovské zklamání pro lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. 19-letý Ital na Mercedesu mířil za jasným vítězstvím, když ho 10 kol před cílem vyřadili technické problémy se zavěšením kola. Kvůli poškozenému monopostu navíc dostal přísnou penalizaci za traťové limity a propadl se až na 16. místo. První triumf v sezóně tak slavil Charles Leclerc na Ferrari před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Antonelliho náskok v čele seriálu se smrskl na 25 bodů. Tolik zprávy, teď už počasí a doprava.
2: Počasí. Dnes sice vytáhneme deštníky a teploty se zastaví na 23, ale nenechte se zmást. Oblačno, zataženo, občasná sprcha pro všechny a zdarma. Takový je dnešní plán, kdy se maximální teploty udrží kolem 21 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude spíše oblačný s přeháňkami. Letní počasí se naplno vrátí o víkendu.
3: Víme, jak se jezdí tady. Při projíždění Olomoucí počítáme s částečnou uzavírkou na třídě Svobody u křižovatky s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Nehodu nám hlásíte taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Vyškov-Východ. Je tady uzavřený jeden jízdní pruh. Osobák najel do dopravního značení v Plumlově na hlavním náměstí. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Policijní hlídky na nás pak číhají v Napajedlech, v ulici Nádražní, v Hranicích, v ulici Hranická a taky na cestě Letovice-Svitávka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana máme v Malíku skvělé akce, co se u nás dějí. Máme pro vás několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Kdo by chtěl raději relaxovat, může vyrazit třeba do kina. V olomouckém Premier Cinemas dávají romantickou komedii Po večerce, sci-fi Den odhalení a nebo hororovou parodii Scary Movie. Pro milovníky aktivnějších výletů tady taky něco máme. Na zámku Plumlov ještě dneska probíhá velká šermířská akce Dobývání Plumlova a nebo Dobývání Plumlova a nebo bojová umění středověku. Kino nebo hrad? Těžká volba. Možná stihnete obojí.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Hradci Kroměřížská a taky ve Zlíně v ulici Vizovická. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana jedeme naplno i ve sváteční pondělí. Na začátku týdne si pravidelně zveme do studia našeho rádiového astrologa, který nám prozradí, co nám předpovídají hvězdy. A jinak tomu nebude ani dnes, už za 20 minut si povíme, co nám předpovídá také počasí. S ním si dáme i zprávy a dopravní přehled. Tak zůstaňte s námi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ahoj, dobrý den, děkujeme, že jste s námi. Jak se dneska máte? Hvězdná poselství našeho dvorního astrologa Tondy Baudyše jsou tady, ahoj.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, normální prázdninový týden, trochu chaos, nějaká sentimentalita ve středu, ve čtvrtek, ale suma sumáru má to budiš pochváleno. Lidé, kteří jsou vnitřně na tom dobře, na tom mohou být určitě ještě lépe. Tam, kde je poptávka po seznam, tak zejména víkend může být rušný s řadou překvapivých příležitostí.
2: Jednoduše normální prázdninový týden. Někoho čeká trochu punk, o víkendu pak prostor na lásku, na seznamování. A Tondo, na tomto týdnu je nejlepší, že...
3: To bude zvláštní odpověď, protože to nejlepší je vývoj intuice. Ono se to týká celého lidstva. To jsou taková období někdy během roku, někdy během dekády nebo dokonce století. Tady se domnívám, že to je příležitost, jaká se děje jednou za století a hledím na to s velkým zájmem, je to úplně mimořádné. Většina lidí si něčeho nevšimne, ale ono konec konců není třeba, aby lidé o tom věděli, protože ono to probíhá jako určitý update aplikace na pozadí.
2: Užijte si prázdninový update i další hudební hvězdy v našem éteru. Náš pravidelný pondělní hlas, astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme, že vysíláš s námi.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Rádio Hana.

0: Johanna, Brian Adams, jeho song When You're Gone v překladu Když jsi pryč. Toho se my na našem rádiu bát nemusíme, my jsme tady s vámi za každých okolností. Non-stop vám hrajeme náš nejlepší hudební výběr. Dál se těšíme na hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady třeba Xindl X.

Kdo ví, možná zahrajeme i náš soutěžní song z italského léta na Hané. Takhle bude znít. Jakmile ho zaslechnete, nezapomeňte nám rychle zavolat do studia. Před námi jsou teď zprávy počasí a doprava. Je 13 hodin a 56 minut.

0: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní rychtu, která pochází z poloviny 19.

0: 20. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti s polouzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovaly maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z Jasanového masivu. Řidiči v Přerově se musí obrnit trpělivostí, čekají je totiž dvě nová dopravní omezení. Už dnes se uzavřela Hranická ulice, kde se nebude jezdit až do 17. července. Zítra navíc odstartuje rozsáhlá oprava nábřeží doktora Edvarda Beneše, která potrvá až do druhé poloviny září a po svém dokončení přinese nová parkovací místa i bezpečnější chodníky. Sport. Obrovský šok pro fotbalové fanoušky přichází z tábora brazilské reprezentace. Hvězdný útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve svých 34 letech konec reprezentační kariéry. Pro jihoamerický národní tým se tak definitivně uzavírá jedna velká éra.
1: Počasí. Od pondělí do středy obloha hodí smutný obličej. Čekejte mraky, přeháňky a bouřkový bonus. Teploty dneska 20 až 24, zítra 24 až 28, na konci týdne potom krásných letních 30.
2: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme omezení na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Olomouc-Slavonín. Provoz je tady kvůli údržbovým pracím veden dvěma provizorními pruhy. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Přerov, na D35 na exitu Unčovice. Pomáhají a chrání taky na D48 na exitu Bělotín. Potkat je můžeme ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, teď už si dáme další hudební pecku.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: zemí. Na Rádio Haná za vás sledujeme zajímavé akce Víme, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Co takhle prázdninový výlet do olomoucké zoo na Kopečku? Kromě spousty zvířat si tam můžeme užít taky letní fotosoutěž. Stavte se, vyfoťte a můžete vyhrát pěkné ceny. Více informací najdeme na www.zoo-olomouc.cz. Ještě dnes probíhá taky helštýnská pouť na hradě Helštín. Láká nás na jedinečnou atmosféru tradičních hřeb.

0: na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. Tak co? Co se líbí vám?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz. Tady je Rádio Haná.

0: S vámi je Rádio Haná, rádio, které vám možná právě teď pomáhá mláknout. No vážně, podle nové vědecké studie v časopise Nature Medicine totiž lidé, kteří pravidelně poslouchají hudbu, chodí do divadla, na koncerty nebo galerii, stárnou biologicky pomaleji. Podle vědců zatím může stát nižší stres, větší sociální kontakt i větší aktivita mozku. Na Rádio Haná vám proto teď servírujeme další várku toho nejlepšího hudebního výběru. Pojďte s námi omládnout.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

tady 15. hodina, tak akorát čas na odpolední kávu, tak si ji zalejte, oslaďte a pojďte vychutnat s námi. My vám k tomu totiž budeme hrát ten nejlepší hudební

Laďte dál, ať vám šance vyhrát balíček sýru a slosování o pobyt v Bergamo neuteče. My vám teď už pouštíme naše zprávy. Aktuální čas je 14 hodin a 56 minut.

0: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Ačkoliv se zdá, že jsme národ plavců, v Česku se ročně utopí srovnatelné množství lidí jako v přímořských státech. Odborníci proto apelují na rodiče, aby u vody nepodceňovali bezpečnost dětí a nespoléhali se jen na nafukovací rukávky nebo kruhy. Právě tyto oblíbené pomůcky totiž mohou zrádně vyvolat falešný pocit bezpečí. Sport. Olomoucký házenkářský tým Zora opouští 21-letá Anna Kubálková. Talentovaná levá křídelnice po svém konci nahané zamíří na Slovensko, kde nově oblékne dres Dunajské Stredy.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dneska má...

0: máme na obloze hlavně šedivo, ve většině regionu se vyskytnou přehánky, ojediněle mohou přijít dokonce i bouřky. Dešťové kapky by ale měly začít postupně ustávat k večeru. Olomouc právě teď hlásí přibližně 22 stupňů, Hranice 20, Šumperk 21, v Jeseníku máme právě teď 19. Venku ale fouká, pocitová teplota tak může být o něco nižší. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, musíme počítat s tím, že dohlednost je dnes jen 15 kilometrů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou. Nehodu nám ale hlásíte na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Ivanovice na Hané. Na krajnici tady stojí odstavené auto, tak projíždíme s nohou na brzdě. Odstavené auto řešíme pak taky na dálnici D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Říkovice. Tachometr si kvůli policejním hlídkám hlídáme ve Zlíně na třídě 3. května, v Přerově v ulici Polní a na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, za malou chvíli vám vysílání zazní italská klasika od Ricarda Fogliho. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585225588 hned po prvních tónech, vyhrává balíček síru. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí rozkliknout náš odkaz na našem webu radiohana.cz.

0: na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček italského sýru a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Tady je Pavel z Prostějova.
0: Pavle, když se řekne Itálie, co se vám jako vůbec první vybaví?
1: Sicílie.
0: Sicílie. A co třeba jídlo? Co si tak vybavíte z jídla?
1: Z jídla? Spagety, bolinská omáčka.
0: No to mi vyloženě nahráváte. No to mi vyloženě nahráváte, protože co je na tom vždycky to nejlepší?
1: Ta posypka, ten sýr.
0: Přesně tak, ten sýr. A vy jste dneska jediným telefonátem právě italský sýr vyhrál. Byl jste už někdy v Itálii?
1: Byl jsem tam, ano, několikrát.
0: Tak to mi dáte za pravdu, že tam se člověk prostě chce vracet.
1: Přesně tak, máte naprosto pravdu.
0: No já vám moc gratuluju, sýr je váš. Pokud se chcete zařadit do toho slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu, stačí nás pozorně poslouchat.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Dobře,

prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Jedině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Cestujte, užívejte! Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Rezánská, na silnici nám hlásíte překážku. Připomínáme taky nehodu na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Říkovice. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh, tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
4: Nosím černý brýle.

0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
1: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
0: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme.
2: Posloucháte Rádio Hana, máte rádi ledovou kávu, ale klasické frappé už vás trochu nudí. V letním teple je ideální čas vyzkoušet hit posledních sezon. Espresso Orange. Stačí sklenice ledu, čerstvý pomerančový džus a navrch jedno poctivé espresso. Ta kombinace sladkou kyselé chuti a silné kávy vás zaručeně nakopne a skvěle osvěží. Tak si jedno namíchejte, hoďte nohy nahoru a užívejte si sváteční den. Rádio Hana vám k téhle pohodě právě teď servíruje ten nejlepší

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejce.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: kapela Kryštof nás na rádiu Haná chvíli před čtvrtou hodinou láká, abychom s nimi šli hledat břeh. Jestli se ještě na odpoledne vydáváte do nějakého akvaparku nebo k nějaké vodě hledat břeh, hrajeme vám na cestu, stejně tak vám ale hrajeme domů nebo do práce na sváteční směnu. I po 16. hodině pro vás máme hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se na Evu Farnou.
1: Pro

0: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba zkrátka doma na Hané roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival dnes láká na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
2: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává

0: myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošel sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Grozeva a Petr Valčonov, karlovarskému publiku nikoliv neznámý. Tato dvojice v roce 2019 Karlovarský festival vyhrála s filmem Otec.
1: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Zájem o psychologickou péči pro mladistvé v Česku prudce roste. Děti totiž čím dál častěji drtí úzkosti a tlak na školní výkon. Pražské centrum Family Hub například eviduje celkem 1619 klientů, z nichž hned 2/3 tvoří právě dospívající. Odborníci proto nabádají rodiče, aby nepodceňovali varovné signály a hlavně zachovali klid, i když dítě donese domů špatné vysvědčení. Sport. Závěrečné osmifinále fotbalového mistrovství světa slibuje napínavou podívanou, ve které se proti sobě postaví rozjetá Kolumbie a Švýcarsko. Úvodní hvist zazní v úterý přesně ve 22 hodin našeho času. Oba celky mají zatím na severoamerickém turnaji výbornou formu, takže se fotbaloví fanoušci mají rozhodně na co těšit.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní uplakané počasí nás podle předpovědi bude provázet i zítřkem. Úterní obloha by měla být oblačná, přechodně i zatažená. Hlavně odpoledne očekáváme taky lokální přeháňky, výjimečně může přijít i bouřka. Těšit se ale můžeme na malé oteplení. Rtuť teploměru vystoupá ve svých maximech k 23 až 27 stupňům. Vítr bude foukat jenom mírný. Ve středu už by se nám mohly mraky protrhat. Přes polojasnou oblohu na nás vykoukne i sluníčko.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Pozor si dáme na odstavené auto na D35 na trase Lipník-Olomouc za exitem Přáslavice. Na předmět na silnici nás upozorňujete na D46C na trase Olomouc-Vyškov mezi exity Drysice a Vyškov. Překážku na silnici řešíme taky v Holešově v ulici Partizánská. Policejní hlídky stojí na D1 na exitu Přerov, v Napajedlech v ulici Nádražní, na obchvatu Svitav a taky v Přerově v ulici Polní. Bezpečnou cestu to vám přejeme z našich rádiových vln.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: vlnách Rádia Haná se staráme o to, abyste se nenudili. Táhne vás to ven do akce. My pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Jak s dětmi prožít prázdniny, co třeba příměstské tábory, astronautický výcvik na pevnosti poznání, zábavná venkovní mobilní hra Mozart v karanténě a dalších spoustu tipů, které můžeme najít na webu olomouc.cz. Ještě dneska nám taky až do 7:30 večer pokračuje Levandulový festival. To je spoustu zábavy a skvělá hudba. 7:30 se těšíme na kapelu Ztracené ráj v areálu Levandulového statku v Bezděkově. Pěkné sváteční odpoledne vám přejeme z Rádia Haná.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: Ladíte Rádio Haná. V druhé polovině týdne by se nám teploty opět měly držet nad 25 stupni. Pokud přemýšlíte, jak si v těchto teplech, které sebou léto přináší, trochu pomoci, odborníci pro nás mají překvapivý recept. Dát si něco pořádně pálivého. Čili papričky nás sice na chvíli rozohní, ale tělo se pak začne přirozeně potit a tím taky ochlazovat. Osvěžit vás pak můžeme i na našich rádiových vlnách. Už teď vám můžeme ošplouknout další vlnu našich parádních hitů.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne. Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. Posloucháte Rádio Hana, tohle byl verš z mé oblíbené písničky z muzikálu Rebelové. Před námi je 17. hodina. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co nás čeká v další hodince.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Je tady Bryant Adams. Těšit se můžeme na Luise Capaldiho. Nebo třeba na MIG 21. Mimochodem, frontman téhle kapely Jiří Macháček slaví dnes 60. narozeniny. Jak snadné je žít. Tohle všechno si užijeme už za chvíli, ještě předtím, ale naše zprávy, počasí a doprava posíláme vám je v 16 hodin a 54 minut. S námi je totiž máte dříve než ostatní.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
4: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenal i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
3: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem. Sport. Česká tenistka Karolína Muchová zabojuje už toto úterý o své úplně první semifinále na slavném Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě utká o postup s hvězdnou Japonkou Naomi Osakaovou. Držte naší hráčce palce.
0: Počasí. Víme, jak bude. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 59 minut. I po jeho západu by mělo být oblačno. Místy může ještě sprchnout. Pokud si budeme chtít přes noc nechat otevřené okno, počítáme s tím, že nyní

0: se vyšplhají až ke 27 stupňům. Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku je doprava klidná. Hlásíte nám ale nehodu na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Říkovice. Na místě je policie, havarované auto je na silnici, tak tudy projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Svitavy, na D35 na exitu Unčovice, stojí taky v Přerově v ulici Polní, v Bruntále v ulici Staroměstská a ve Svitavách v ulici Pražská. Tak dál jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio.

0: Seven, posloucháte Rádio Hana a to i v datum, ze kterého si pravděpodobně vaše děti budou dělat srandu. Vychází to z virálního videa na sociálních sítích, na kterém se máchá rukama a u toho anglicky křičí 6-7, neboli v překladu 6-7. Čím dalším je dnešní datum zajímavé, už jsme pro vás zjistili v našem kalendáriu. Po včerejšku je tady další sváteční den, tentokrát 6. července. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v roce 1415. A pokud znáte nějakého z Pitihněva, raději si připomeneme i jeho svátek. Naštěstí dnes nejsou zavřené obchody a tak mu když tak i ti zapomnětlivější mohou doběhnout koupit nějakou tu čokoládu. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne Dalaj Lama, slaví 91. Osmdesátiny dnes dovršil americký svalovec Sylvester Stallone, známý také jako Rambo nebo Rocky. 60 svíček sfoukne herec, zpěvák a frontman skupiny MIG 21 Jiří Macháček. Na dnešní datum připadá i Světový den polibků. Ať každý z vás dneska o svých blízkých nějaký dostane, to vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. helvetiahodinky.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Tady je Radio Hana.
4: Zatancuj si so mnou.

0: Na Rádiu Hana sledujeme, co se děje tady u nás. Neunikne nám ale nic ani v zahraničí. Máme tady teď jednu zprávu z amerického fotbalového šampionátu. 41letý Cristiano Ronaldo oficiálně potvrdil, že letošní mistrovství světa je jeho úplně poslední v kariéře. Před osmifinálovým zápasem se Španělskem vzkázal všem kritikům, že odejde s čistým svědomím a pouze tehdy, až se on sám rozhodne. Očekávaný zápas portugalských fotbalistů s těmi španělskými začíná dnes v 9 hodin. Do té doby vás budeme bavit tady na Rádiu Hana našimi parádními hity.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: lístky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí,

0: hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
0: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní rychtu, která pochází z poloviny 19. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti spoluzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovali maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z jasanového masivu. Řidiči v Přerově se musí obrnit trpělivostí, čekají je totiž dvě nová dopravní omezení. Už dnes se uzavřela Hranická ulice, kde se nebude jezdit až do 17. července. Zítra navíc odstartuje rozsáhlá oprava nábřeží doktora Edvarda Beneše, která potrvá až do druhé poloviny září a po svém dokončení přinese nová parkovací místa i bezpečnější chodníky. V Olomouckém kraji nás v tomto týdnu čeká příjemné letní počasí, které bude jako stvořené ke koupání. Návratu úmorných tropických veder se ale zatím bát nemusíme. Předpovědní modely totiž neukazují, že by teploty měly překročit 30 stupňů Celsia.
1: Sport.
2: Obrovský šok pro fotbalové fanoušky přichází z tábora brazilské reprezentace. Hvězdný útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve svých 34 letech konec reprezentační kariéry. Pro jihoamerický národní tým se tak definitivně uzavírá jedna velká éra.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
0: i v pondělí.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Po noci, kdy teploty klesnou až ke 13 stupňům, nás v úterý čeká den o trochu teplejší, než byl ten dnešní. I když by měl být převážně oblačno, místy dokonce až zataženo a odpoledne nám mohou i nějaké ty kapky zabubnovat na okna, teplotní maxima dosáhnou až 27 stupňů. Biozátěž bude zítra, stejně jako dneska, na svém nejlepším stupni.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. K bouračce osobáku s náklaďákem došlo ale v Přerově na Smetanově nábřeží. Probíhají tedy záchranné práce, jízdní pruh je uzavřen. Neprůjezdný jízdní pruh máme kvůli nehodě taky v Mohelnici v ulici Třebovská. Srazily se tu dva osobáky. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na exitu Přáslavice a taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. To bylo naše dopravní info, teď už další skvělé hity.
1: Rádio Hana.

0: S vámi je Rádio Hana. Rádio, které vám možná právě teď pomáhá mládnout. No vážně, podle nové vědecké studie v časopise Nature Medicine totiž lidé, kteří pravidelně poslouchají hudbu, chodí na koncerty, do divadel nebo galerií, stárnou biologicky pomaleji. Podle vědců zatím může stát nižší stres, větší sociální kontakt i aktivita mozku. Na Rádiu Hana vám proto teď servírujeme další várku nejlepšího hudebního výběru. Pojďte s námi omládnout. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejní.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

0: Na Rádiu Hana jedeme na 100% i ve sváteční pondělí. Na začátku týdne si pravidelně zveme do studia našeho rádiového astrologa, který nám prozradí, co nám předpovídají hvězdy. A jinak tomu nebude ani dnes. Tak jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ahoj, dobrý den, děkujeme, že jste s námi. Jak se dneska máte? Hvězdná poselství našeho dvorního astrologa Tondy Baudyše jsou tady, ahoj.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače. Hele, normální prázdninový týden, trochu chaos, nějaká sentimentalita ve středu, ve čtvrtek, ale suma sumárum je to budiš pochváleno. Lidé, kteří jsou vnitřně na tom dobře, na tom mohou být určitě ještě lépe. Tam, kde je poptávka po seznam, tak zejména víkend může být rušný s řadou překvapivých příležitostí.
2: Jednoduše normální prázdninový týden. Někoho čeká trochu punk, o víkendu pak prostor na lásku, na seznamování. A Tondo, na tomto týdnu je nejlepší, že...
3: To bude zvláštní odpověď, protože to nejlepší je vývoj intuice. Ono se to týká celého lidstva. To jsou taková období někdy během roku, někdy během dekády nebo dokonce století. Tady se domnívám, že to je příležitost, jaká se děje jednou za století a hledím na to s velkým zájmem, je to úplně mimořádné. Většina lidí si něčeho nevšimne, ale ono konec konců není třeba, aby lidé o tom věděli, protože ono to probíhá jako určitý update aplikace na pozadí.
2: Užijte si prázdninový update i další hudební hvězdy v našem éteru. Náš pravidelný pondělní hlas, astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme, že vysíláš s námi.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Rádio Hana. Každý den jen to nejlepší. www.radiohana.cz. Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
4: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
1: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme.

0: Užívejte!
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Jsme Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně pouška. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.

0: večer.
1: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládia. Užijte si to. Mám

0: soutěž na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

Posloucháte Rádio Hana. Máte rádi ledovou kávu, ale klasické frappé už vás trochu nudí? V letním teple je ideální čas vyzkoušet hit posledních sezon. Espresso Orange. Stačí sklenice ledu, čerstvý pomerančový džus a navrch jedno poctivé espresso. Ta kombinace sladko-kyselé chuti a silné kávy vás zaručeně nakopne a skvěle osvěží. Tak si zítra ráno jedno namíchejte. Uvidíte, že nám dáte za pravdu. Rádio Hana vám ke sváteční večerní pohodě právě teď servíruje ten nejlepší hudební výběr.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná. V druhé polovině týdne by se nám teploty opět měly držet nad 25 stupni. Pokud přemýšlíte, jak si v teplech, které sebou léto přináší, trochu pomoci, odborníci pro vás mají překvapivý recept. Dát si něco pálivého. Čili papričky nás sice na chvíli rozohní, ale tělo se pak začne přirozeně potit a ochlazovat. Osvěžit vás pak můžeme i na našich rádiových vlnách. Už teď vás můžeme ošplouchnout další vlnou našich parádních hitů.
1: Tady je Rádio Haná. Hezký večer.
2: Rád.

0: Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do 9 totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Paul Young, Johnny Hates Jazz, Hooters, Bonnie Tyler nebo třeba Falco. Tak otočte volume doprava, dalších 60 minut protančíme.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Hry bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana.

0: poslední dekády minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Spice Girls, Take That, Britney Spears, Army of Lovers, Blondie nebo třeba Crowded House. Na Rádiu Hana pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Radio Haná.
1: U koho ti jsou malí páni, jipsenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Haná.
2: Přejeme pondělí na jedině.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: rádě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.
0: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Embedded in terrorist organizations across the globe.
5: 007 reporting for duty.
6: Where the hell have you been?
5: Enjoy.

0: Just look at you.
1: Chasing spies.
2: James Bond.
3: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.
4: Radio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní

0: vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Kokeno a Kverkus. Sport. Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém Reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
1: Počasí.

0: mrknout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nahané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.
0: Tady to žije.

0: Johana potřebuju k životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.